Lipský orchester Gewandhaus uviedol Cantus in Memoriam Benjamina Britna, skladbu od Arva Perta. Pokračujeme huslovým koncertom A-moll, 53. opusom Antonína Dvořáka. Solo má Izabela Faustová, dirigentom je Andris Nelsons.

0: Doznela ukážka druhej časti Glória, omše číslo 3 Samuela Kaprikorna. Počúvate Rádio Devín a reláciu Na tému hudba. Dnes hovoríme o tom, ako sa, kde zostáva hudba, keď dohrá a ako sa jej stopy menia na prístupnú kultúrnu pamäť. Mojimi hostkami sú Anna Žilková z Hudobného centra, Hanna Studeničová z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a Veronika Buríková-Bakičová z Hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Moje meno je Natália Dadíková. A v tomto bloku sa pozrieme na to, ako vlastne vyzerá prvý kontakt s neznámym hudobným prameňom. Ako vy vlastne zistíte, že podľa čoho sa zistuje, kto je autor tej nejakej pamiatky, ktorá sa vám dostane do rúk, aký je vek, pôvod, funkcia. Asi pani Studeničová, Sauka nám asi najlepšie povie k tomuto.
1: Áno, áno. No v podstate každý vedecký pracovník si na začiatku svého výskumu musí stanoviť vybrané metodologické postupy, takže není to jenom tak, že se rozhodneme, že něco vymyslíme nad tou hudební památkou, ale prostě má to určité odborné postupy. Vlastně první takové ty kontakty rozhodují o tom, že zkoumáme materiál vlastně, na kterém třeba ta hudební památka je napsaná. Takže v minulosti vlastně byl nejdřív jako první materiál používaný pergamen. To jsou ty středověké, ale ještě i třeba v 16. století se používal výjimečně pergamen. Vlastně všechny církevní prameny jsou psané na pergamenu. Potom už vlastně se rozšířil do našich zemí i papír. V podstatě třeba papír dokážeme i datovat a určit jeho oblast na základě filigránu. To jsou takové značky vlastně každé té výrobny papíru, které vlastně dokáží nám říct, z jakého období a z jaké oblasti byl třeba ten papír dovezen na Slovensko. Potom vlastně i kromě rukopisů jsou i tisky, takže zase opět od 16. století se vlastně začíná rozšiřovat i nototisk, takže prostě jsou to takové různé aspekty, které musíme na začátku vzít v potaz a rozhodnout se vlastně, jak bychom mohli památku datovat, nějakou provenienci, určit tedy její původ, jestli pochází ze Slovenska, nebo případně se na Slovensko taky mohla dostat nějak sekundárně, že mohli nějaký hudebník třeba přivést sebou. Neznamená nutně, když se něco na Slovensku dochovalo, že to muselo vzniknout. A nebo i naopak, zase slovenské prameny se dochovaly i v zahraničních institucích, takže vlastně všechny tady tyto aspekty my bereme v potaz a analyzujeme je, zkoumáme a vlastně dostáváme se tedy k takovým dalším dílčím krokům a právě i teda potom zkoumáme ty různé jiné fakty a tak to nám vznikne nějaký ten hudební obraz.
0: Mm-hmm. Máte situaci, kdy si musíte přiznat, že nepoznáte odpoveď, že zatiaľ...
1: Áno, hej. Áno, určite. Je to dosť častá situácia práve třeba i tím, že na Slovensku sa nedochovalo zase tak příliš mnoho hudebních pramenů tady z té starší doby jsou třeba dochované jenom fragmentárně, takže právě jak už jsem zmínila, třeba jako ty obaly různých jiných i knih, třeba v knižnicách se nachází vlastně jako i obaly knih, ty fragmenty hudební a tak, takže nemáme dostatek těch hudebních pramenů a často jsou to jenom takové kousíčky, které skládáme dohromady a někdy vlastně nedokážeme ani říct, odkud pochází a nejde to říct prostě na 100%.
0: Mm-hmm. Keď sa pozriete do tej minulosti, tak držalo to Slovensko ako keby krok s dobou, že keď sa pozriete, čo sa v tom regióne dialo, ako sa to v nejakých susedných regiónoch alebo krajinách, ako sa tá hudba vyvíjala, alebo ako sa zapisovala, alebo ako sa uchovávala, bolo v tomto Slovensku ako keby štandardné v rámci toho regiónu, alebo v niečom... To bylo nějaké jiné?
1: Určitě. Troufám si tvrdit, že bylo velmi v té době moderní a vlastně v té centrální střední Evropě bylo vlastně na stejné úrovni, třeba i teda s českými zeměmi a tady těmi okolními vlastně teda ta dnešní střední Evropa. To, že se ty prameny nedochovaly, neznamená, že se tady hudba neprováděla a vlastně, že tu nebyl žádný hudební život. Jenom opravdu díky tomu nedostatku pramenů to častokrát nedokážeme říct úplně přesně, ale pokud už se nějaké prameny objeví, tak opravdu myslím, že se tu proudil se moderní repertoár na tu dobu. Vlastně hudebníci migrovali v rámci té Evropy, takže přinášeli s sebou právě i ten repertoár, nebo i ty tištěné památky, nebo i rukopisy, takže myslím si, že byl v podstatě, nemůžeme říct, že Slovensko, no teda dnešní, ano, abychom byli historicky správně na území dnešního Slovenska, že by nějak zaostávalo, to vůbec ne.
0: A vy jste aj spomenuli, že možno to išlo aj opačným smerom, že ty naše prámene se dostali někam mimo toho regionu, toto máme zmapované, že kde se někde nachádzají, jako keby dokumenty, které pocházely z této oblasti?
1: Ano, určitě vlastně v rámci těch našich výzkumů, právě třeba fragmentů a podobně, tak zjišťujeme paralely právě třeba v Polsku, v Německu, ale i třeba právě v Oxfordě a v různých jiných těchto i amerických třeba institucích se vlastně památky z Evropy dostaly, a to ať za různých okolností, někdy ne úplně příliš šťastných, ale vlastně zase identifikovat tyto prameny nám můžou různé provenienční právě přípisky a právě i třeba různé databáze a katalogy, které uchovávají takové různé informace, které když potom badatel vlastně přijde a pracuje s tím katalogem, tak vlastně dokáže z toho zjistit, že je mu to něco podobného a nebo nějaký ten provenienční znak a právě třeba různé typ notace a podobně, tak může pomoci to určit.
0: Mm-hmm. To je fascinující. Paní Žilková, čo všetko sa musí stát s dokumentom, kým sa on objaví v katalogu alebo v nějaké databáze? Že čo z tejto práce zostáva potom pre toho používateľa neviditeľné? Čo my netušíme, že čo by všetko robíte, kým...
2: Mm-hmm. Tu asi treba rozlíšiť dokument, teda katalóg a databázu. Do katalógu sa dokument

0: Doznela ukážka skladby Jezus Christus Nostra Salus Tomasa Štolcera. Je to skladba z Bardejovskej zbierky hudobnín, ktorá je vzácnym historickým súborom hudobných tlačí a rukopisov zo 16. a 17. storočia. Počúvate stále reláciu na tému hudba, v ktorej dnes sledujeme cestu hudobného dokumentu od nejakej archívnej stopy až k nejakému novému poznaniu a aj možno k novému zazneniu. V štúdiu Rádia Devín sú s nami dnes večer Anna Žilková z Hudobného centra a Hana Studeničová z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a Veronika Buríková-Bakičová z Hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Moje meno je Natália Dadíková. Tak my sme teraz vlastne počuli krásnu ukážku toho, že ako sa z nejakého historického prameňa, ako sa vlastne on dostane až k nejakým interpretom a počuli sme krásnu interpretáciu. Tak naozaj taká, možno sme si na to už aj odpovedali, ale teda sú hudobné fondy určené len muzikologom, lebo občas to tak znie, že sme takí veľmi akademicky vedeckí, ale vlastne ten ideálny scenár je aký, pani Studeničová?
1: No, ideální scénář je vlastně zpřístupňovat ty naše poznatky té veřejnosti, to už jsme řekli, ale v podstatě to není jenom to, že zazní potom takto, nebo vytvoří se nějaká nahrávka, ale zatím je spousta práce a vlastně je to tedy už od těch, krásně to ukazuje i tu dnešní debatu, že ta spolupráce mezi těmi institucemi, že vlastně každá ta instituce má svoji specifickou úlohu vlastně, takže už od těch institucí, které uchovávají, musí se o ty prameny starat, vlastně, aby nepodlehly i té zkáze času a podobně. Potom jako muzikolog, badatel vlastně tyto prameny může studovat díky tomu zpřístupnění. Často dnes už se vlastně snažíme co nejvíce těchto starých pramenů digitalizovat, aby vlastně v případě, že by prostě došlo k jejich zničení, tak aby byly aspoň zachované tady v této digitální podobě. Importujeme například i do různých databází a podobně, takže to je taková databáze třeba, kterou vlastně založila Eva Veselovská, Slovak Early Music Database, ta zpřístupňuje vlastně nejstarší hudební památky ze Slovenska, ať už kompletně rukopisy nebo fragmenty. Takže toto je ta fáze toho zpřístupňování, ale to je na té odborné ještě rovině vlastně i pro tu teda širokou odbornou veřejnost, že jsou tyto prameny k dispozici i vlastně celému světu. V podstatě spolupracujeme s různými institucemi v celém světě. Ale vlastně potom v našem výzkumu a po té odborné reflexi té problematiky přichází i vlastně to nejhezčí, že se může ta stará hudba může znovu ožít. A to právě i když jsou třeba jenom fragmenty dochované, tak v podstatě díky zase pramenům, které jsou uchované v jiných institucích, můžeme rekonstruovat třeba celou skladbu a vlastně přizveme ke spolupráci nějaký soubor nebo nějaké umělce, kteří tuto skladbu nastudují. A snažíme se tedy zase, aby to nebyl jenom nahodilý výběr vlastně, ale vytvořit ten program koncertu k té dané lokalitě. Napadá mě, v minulém roce jsme uskutečnili velmi úspěšné takové popularizační setkání v Kremnici, kdy vlastně jsme publikovali katalog vlastně z kremnických fragmentů a jsou tam středověké i právě renesanční památky. A uskutečnili jsme takové přednášky pro veřejnost vlastně s výstavou a potom se uskutečnil vlastně v tamním kostele koncert a zazněla tam právě hudba z těch pramenů, které se dochovaly. Takže toto je asi tak to nejhezčí, co nás i tak potěší, že vlastně ta naše práce nezůstane ležet jenom v těch monografiích a nebo v nějakých databázích, ale vlastně, že teda naši spoluobčané můžou znovu uslyšet tu hudbu. A úlohou i těch souborů je už dnes se zase ta interpretace je trochu jiná, že takový ten historicky poučený zpěv, přihlednout k té dobové vlastně i akustice a podobně, takže tam zase přichází na řadu teda ta práce těch interpretů, ale to určitě máte nějaké možná témata tady z interprety, zase je to úplně na jinou diskuzi.
0: Mm-hmm. Ako to vyzerá z pohledu knižnice? Každý si vie představit, že přijde do knižnice, je tam nějaká študovňa, tak ten pracovník, čo tam je on len taký strážca fondu, alebo je on aj taký sprievodca, alebo poradca? Čo všetko je taký človek v knižnici poskytnúť?
2: Áno, my sa teda snažíme v hudobnom kabinete byť dobre zorientované v oblasti hudby. Sme tam tri pracovníčky, aby sme vedeli hľadaný dokument nájsť. Najmä v prípade študentov sa nám stáva, že prídu s požiadavkou, hľadáme niečo pre klavír a podobne. Je to teda veľmi široká požiadavka a my sa potom spoločne snažíme prísť na to, čo vlastne potrebujú. No a nakoniec sme, nám to poskytuje taký pocit jeho šťastia, zadozučenia, keď nájdeme presne to, čo študent hľadá, potom nám dá aj spätnú väzbu, že áno, aj pán profesor bol spokojný a že teda tie služby používateľom sú na dosť dobrej úrovni na to, aby sa všetky tie naplnili teda tie potreby používateľov. Takisto musíme vedieť, poradiť, čo je ešte k tej téme relevantné, čo by sa ešte mohlo zísť k štúdiu a takisto by sme mali vedieť, aj teda vieme poradiť, kde ešte môže to dielo hľadať v iných knižniciach, v archívoch, v múzeách. Máme samozrejme aj kontakty, máme, ktoré vieme rovno poskytnúť, aby ten človek nebol stratený. Takže snažíme sa tam poskytovať naozaj kompletné služby používateľom.
0: A čo sa dá dnes návštevníkom alebo záujemcom sprístupniť online a čo iba v študovni?
2: No, to závisí teda od autorsko-právnych otázok. Niektoré diela už sú voľné, ale v prípade náhravok je to komplikovanejšie, lebo tam nejde teda len o skladateľov, ale aj o autorské práva interpretov a vydavateľov. Takže tam sa každé dielo musí posudzovať osobitne. A my zatiaľ teda digitalizujeme iba noty. A tam tie staršie dokumenty už sú sprístupnené v digitálnej knižnici aj cez diaľný prístup. Ostatné musia byť iba z priestorov knižnice.
0: A vieme mi dnes vlastne povedať, že či digitálna kópia nejakým spôsobom nahrádza originál, alebo je v čom je nejaký rozdiel tej kópie a toho originálu?
3: Pokiaľ ide o 20. storočie, tak súčasní mladí skladatelia, alebo aj starší skladatelia, súčasní, už komponujú tak, že používajú priamo program nejaký, do ktorého zapisujú noty. Čiže ak dostaneme my PDF-ko, tak to je vlastne originál. Dostaneme ho online, teda e-mailom alebo nejakým iným spôsobom. A pokiaľ ide o kópiu, o digitalizovanú kópiu, tak pokiaľ je čitateľný originál, tak je čitateľná aj tá kópia digitalizovaná. Takže ja tam pre štúdium tam nevidím rozdiel. A pokiaľ ide o naozaj používanie pri koncertnej produkcii, tak to, tam platí to, čo hovorila Veronika Bakičová, že tam sa to riadi podľa tých právnych, autorských právnych proste záväzkov, vzťahov.
0: A nie je vám trošku ľúto, že vlastne už dneska neprichádza od tých autorov rukopis, že nevidíme niečo také veľmi osobné o tom človeku, že ako ten človek písal, ako mal úpravu, aký bol uhladný, alebo či bol nejaký, čo mu to hlavou išlo?
3: Áno, je tam istá nostalgia, určite. My nie sme v pravom slova zmysle archív, čiže máme len niekoľko rukopisov, skladateľov. A áno, máte pravdu, je to osobitná vec mať rukopis autora, vidieť jeho poznámky, alebo proste to je špecifické. Hej.
0: Bo dnes už všetko príde vlastne v nejakom programe urobené, viacerí autori to používajú, vyzerá to v podstate ako rovno z tlačiarne, keby to bolo vydané, tak povediac, že... Ale to je asi vlastne daň za tú dobu. Zase sa to ľahšie študuje, ľahšie sa to číta, ľahšie sa to nejakým spôsobom dešifruje, než nejaký starší dokument, nečitateľný, možno poznačený dobou a zničený. Ale je to taká trošku, hej, tá archeológia. Môže nejaké príliš...
1: Áno? Ja bych možno ešte k tomuto tématu, tým, že som tak orientovaná na tú starší hudbu, dodala bych jenom to, že když my dostaneme třeba ke studiu už ten zdigitalizovaný pramen, tak vlastně nejde z něho vyčíst úplně všechno. Tak jak jsem vlastně říkala, že třeba o těch důležitých paleografických vlastně aspektech, že nevidíme ten materiál, nevidíme právě třeba i ty filigrány, i když už se snaží ty instituce digitalizovat i třeba tyto znaky, ale prostě aspoň jednou by člověk měl ten rukopis nebo i ten tisk by měl vidět v originále, pokud je to umožněno, pokud není samozřejmě v nějakém úplně to rozovitém stavu, že i to je vlastně smyslem té digitalizace, aby vlastně se neopotřebovávali ty prameny. ale teda je za mňa určite aspoň jednou ho vidieť na vlastní oči je určite potrebné.
0: Veľký zážitok. Aha, netreba obchádzať ani tento krok. Mhm. Tak nasledujúca ukážka je azda takým najpresnejším hudobným obrazom nášho dnešného rozprávania, pretože budú môcť naši poslucháči teraz počuť donedávna úplne neznámy husľový koncert F-dur Antonia Vivaldiho, ktorý aj na moje veľké prekvapenie bol objavený v archíve kláštora v Podolinci a na svetovej premiérovej nahrávke ho uviedol súbor Solamente Naturali s umeleckým vedúcim a solistom Milošom Valentom. Tak príjemné počúvanie.